0: přistání Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
0: Hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Jedem do Sobotina nebo Maršíková. Stačí si vybrat. Bohatství není nikdá dost. A když se vedáte do jednoho ze zmiňovaných míst, který jsou výchozíma bodama mineralogické náočné stezky Sobotin Maršíkov, hned vás chytne drahokamová horečka. Po okolí se vám můžou přeplíst do cesty akvamarine, granáte, topaze, kolumbite nebo zirkone. Někde jsou volně roztroušený, ale bacha, ve světoznámé rasovně je sběr zakázaný. Místo se pokládá za večerpaný a nic se nesmí odnášet, aby tam aspoň trocha zbyla. Naočná stezka je dlouhá bratra 12 kilásku, je v pohodě schudná a zabere vám nejvýš 4 hoďka. Když vám to bude málo, můžete si ho prodloužat ještě o Werneřovické mineralogické okruh. Ošťalvíte dost, nejak se s tím poperte.

0: Rádio Hana.
1: Rádio pro lepší náladu.
2: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou.

0: Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: trty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Co se stalo? Šuměli na mě.
4: Ty máš házet před lidma. Máme 48 hodin.
3: To je zjí.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Vy

0: stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
1: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddie s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
2: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queeni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
1: Díky Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Rádio Haná potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
4: Rádio Haná poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
5: Rádio Haná potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
6: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchal dobrou hudbu.
0: Rádio Haná. Vaše věrné rádio.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme neděli na jedničku.
0: Rádio Haná.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
4: Vy jste Jake Sully. Mohl byste začít znovu v novém světě a něco změnit.

0: dámy a pánové, tady už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, vy cítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Býci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zabalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co my ryby, měli bychom si udělat pozimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Tady je Rádio Hana.
3: Obvyklých 21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic, jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná podivuhodným příslibem, podivuhodným příslibem, je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem, jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Můj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, jenže ty po ruce

a tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně. Tehdy se

Slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mi však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi. I fotku s dědou na hrázi. Z poslední skoby. V pelesti vrub, kde stál plamený meč. Na místo s Bohem, spíš tak trochu heč.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
0: Hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Dneska to vezmeme do Slatěnic. Tentokrát vynecháme blahodárnost místních lázní a místo toho půjdeme pátrat po pomníku letců. Bylo 10. listopadu 1998 a 4členná posádka vrtulníku MI-24 se ze strojem vracela z leteckého dňa o irského Belfasto a do cíla v Přerově Bochoře chybělo 7 minut. Podle všeckého letěla ve špatným počasí ve výšce 2000 metrů podle palubních přístrojů. Poslední, co posádka hlásila, byly problémy s omělým horizontem. To bylo kolem 5. odpoledne, pak se vrtulník zřítil do lesa asi kilásek od Slatěnic. Dneska je na místě tragédie pomník s jménama mrtvých členů posádky. Dostat se sem není žádný problém. Můžete se vedat po žloté ze Slatěnic nebo sem zaběhnout po zdolání velkého kosíra.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo. Šuměli na mě.
4: Ty máš házet před lidma. Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mixe.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají,

0: tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Československá komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
0: Díky Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Tohle je Rádio Hana. You got it.

0: ako vždycky se budeme znát, posloucháte Rádio Hana a přejeme vám krásné nedělní ráno.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po sedmé si dáme třeba Pet Shop Boys. Zaspívá nám taky Miley Cyrus. A nebo kapela Činásky.
2: Byla to taková láska nestála, byli spolu jen, aby data nestála.
0: Teď už se ale pojďme podívat na výsledky komunálních voleb. Radio Hana je 6.58.
1: Bude 7 hodin.
3: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrálo hnutí ANO a bude mít 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla. Zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba, také 8 křesel. Dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škurek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkuji. Děkujeme, že jste s námi.
1: Rádio Hana.
5: S námi máte přehled
3: i o víkendu.
1: Počasí.
6: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
1: Hudební výběr.

0: Nasky, to je další song v našem nejlepším hudebním výběru, který vás probouzí i v neděli ráno. Tak krásnou dobrou chuť k snídaní a ranní kávě. Pošleme vám k ní Ava Max, také Queeny anebo One Republic. Ale teď už nás znamenou horoskopy s Květinou.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, vy cítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Býci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zabalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co my ryby, měli bychom si udělat pozimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Rádio Hana.
0: Dobré ráno.

0: Jennifer Ráža, krásné nedělní ráno s rádiem Hana. Pokud dnes chcete vyrazit za skvělými zážitky, tak Olomouc a okolí nabízí opravdu parádní program. Finišuje nám podzimní flóra Olomouc plná úrody květin a zahradnických trhů. Jestli milujete zvířata, v Tršicích pod zámkem probíhá výstava drobného zvířectva, kde mají otevřeno do 11 dopoledne, takže to ještě stíháte. A na hradě Sovinec na vás čeká hradní dobrodružství s pohádkami a kouzelníkem. Tak si užijte neděli, ať už vyrazíte kamkoliv. My vám k tomu pošleme Miraj a taky Survivor.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Jsme Radio Hana.

0: Weekend, Rádiem Hana. Ano, už jsme odstartovali neděli, tak vám přejeme krásné dobré ráno. Snad to stávání moc nebolí. Zdravíme samozřejmě i ty, co s námi dneska vyráží do práce, nebo už v práci dávno jsou. Doufám, že vám to půjde od roky. Postará se o to taky náš nejlepší hudební výběr. Pošleme vám George Ezru, ale teď se pojďme podívat na to, jak se o tom víkendu pořádně zrelaxovat.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Nejsme stroje a občas se potřebujeme odreagovat procházkou, cvičením, prací na zahradě, u knížky nebo třeba u videohry. Výzkumy ukazují, že krátké hraní nám může pomoci odpoutat myšlenky od každodenního stresu, zlepšit náladu a u některých her dokonce procvičit postřeh, pozornost nebo rychlé rozhodování. A jaké jsou tři velké videoherní pecky letošního podzimu? Fotbalové EA Sports FC 27 vyšlo už 25. září. Střílečka Call of Duty Modern Warfare 4 dorazí 23. října. A nejočekávanější těžký kalibr letošního podzimu GTA 6 vyjde 19. listopadu. Trust. Užijte si podzimní pařbu a až dohrajete, zase si nás nalaďte. Budeme čekat.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: jej spomal na rádiu Hana, tak ja doufám, že ste ji poslechli a pěkně ste s náma spomalili. Máme tady nedělní ráno a po 8 hodině zase chystáme dál jen ten nejlepší hudební výběr. Tak se pojďte podívat, co nás čeká.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si Becky Hilla Galantis. Bude i Falco. A nebo kapela Mandraže. Teď se ale pojďme podívat na novinky nejen z našeho regionu. Rádio Haná je 7.55. Díky, že jste s námi.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
2: Sport.
3: Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím.
2: Časí.
0: Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Doprava.
0: Na ranních víkendových cestách pozor na nehodu. Ta se aktuálně řeší kousek od Mohelnice mezi Zábřehem a obcí Libivá. Jsou tu v sobě dvě osobní auta, úsek by měl být s opatrností průjezdný a kolony se tu zatím netvoří. A na D46 na trase Vyškov-Olomouc za exitem Vyškov nám hlásíte pobíhajícího psa na vozovce. Tak tady raději zpomalte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Víkend společně.
1: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Díky, že se užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily DeChanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.

0: David Koller chce zas v tobě spát, tak tomu říkám ideální song na probouzení. Krásné nedělní ráno, jestli máte chuť na dobrou náladu a skvělé jídlo, tak rozhodně dneska zaměřte na olomoucké Poděbrady. Právě tam totiž vládne smažákový víkend. S dětmi můžeme vyrazit na pohádku Poklad vikingů do sedmičky nebo obdivovat rozkvetlé památky přímo v Olomouci. Ve zbytku regionu to žije v Miloticích nad Bečvou, kde dnes finišují hody. Ve 2 hodiny odpoledne tam na výletišti Sokolka vypukne slavný hodový fotbálek Svobodných proti ženatým.
1: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
2: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
3: Písničky na přání.
0: Novinky Rádia Haná.
3: Vzkaz přímo do studia.
0: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
3: Na Google Play nebo Apple Store.
0: Stahujte,
3: poslouchejte,
0: užívejte.
1: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Yeah.
7: Nejlepší hudební výběr. Radio Hannah.

0: Pojďme podívat na ceny Thálie. Jedna nám totiž přibyla i v našem regionu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
3: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
2: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
3: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
2: Thálie si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
3: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
2: Pojďme se udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
3: To mám posoudit já, to
2: ano,
3: je hrozně
2: ano,
3: těžké.
2: Přesně,
3: to,
2: přesně.
3: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
2: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
3: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém, neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
2: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
3: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
2: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
3: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Lorín a její euforia nesmí chybět v našem nejlepším hudebním výběru. Ladíte Rádio Hana a tady se už chystáme na další hodinu těch nejlepších hitů.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude třeba Meky Žbirka.
3: Vím, že máš správný liek, konec piluliek.
0: Dáme taky Škorpiony. Nebo zaspívá Nick Jonas. A teď se už pojďme podívat na výsledky referenda v našem regionu. Rádio Hana je 8.56.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
5: Bude 9 hodin.
1: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
6: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
7: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
5: Počasí.
0: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa. Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Doprava.
0: Na cestách jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si dejte ale na D1 na trase Vyškov-Říkovice mezi exity Vyškov-Západ a Vyškov-Východ. Tady je porouchané auto. A komplikace hlásíte také v Kroměříži v ulicích Osvoboditelů, Velehradská, Moravská a k výstavišti. Tady se koná hobby setkání sběratelů Kroměříž 2026 a z toho důvodu tady můžete narazit na omezení.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
5: Nejlepší hudební výběr.

Škorpioni a víkend s Rádiem Haná. Možná řešíte dneska doma každodenní dilema, co podniknout. Jestli strávit neděli aktivně a nebo raději relaxovat. Takže pokud vás už nebaví hádat se doma, jestli vyrazíte na túru nebo raději do sauny, máme pro vás obojí. To nejlepší a největší wellness na našich horách a zadarmo. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno volné vstupy na pohodovou rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Tak si nalaďte hned v pondělí naše ráno, protože naše ráno je top. Více infa najdete na radiohana.cz, tak se tam mrkněte. No a teď už dál nejlepší hudební výběr. Dáme si třeba za chvíli Sheryl Crow, ale teď už za 100 let.

0: Pohádky na rádiu Hana, které nesmíme vynechat ani po ráno. Podzim nám ukazuje svou nejlepší tvář a s ním samozřejmě přichází i čas drakiát. Dnes o 14:00 odpoledne můžete vytáhnout draky na hřišti v Olomoucké Holici a o 14:30 ve Věrovanech v Sokolské zahradě nebo ve 15:00 v Mohelnici v areálu fotbalového klubu. Pokud raději posedíte pod střechou, tak v galerii Šantovka od 15:00 odpoledne hraje příjemná pianotéka. Ať už zvolíte teplo Šantovky anebo příjemný vánek ve vlasech, užijte si neděli i s námi. Chystáme dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Posloucháte Rádio Hana.

0: Eva Farná a její boky jako skříň na rádiu Haná, se kterým se nikdy nenudíte. Nejlepší hudební výběr totiž pokračuje dál. Čeká nás Nickelback, Bon Jovi, ale hlavně máme pro vás další skvělý tip, kam dneska vyrazit. Ale tentokrát v hanáčtině. Naši furtovníci nás totiž vezmou na drahokamy.
1: Rádio Haná uvádí hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Jedem do Sobotina nebo Maršíková. Stačí si vybrat. Bohatství není nikdá dost. A když se vedáte do jednoho ze zmiňovaných míst, který jsou výchozíma bodama mineralogické náočné stezky Sobotin Maršíkov, hned vás chytne drahokamová horečka. Po okolí se vám můžou přeplíst do cesty akvamarine, granáte, topaze, kolumbite nebo zirkone. Někde jsou volně roztroušený, ale bacha, ve světoznámé rasovně je sběr zakázaný. Místo se pokládá za večerpaný a nic se nesmí odnášet, aby tam aspoň trocha zbyla. Naočná stezka je dlouhá bratra 12 kilásku, je v pohodě schudná a zabere vám nejvýš 4 hoďka. Když vám to bude málo, můžete si ho prodloužit ještě o Verneřovické mineralogické okruh. Až však víte dost, nejak se s tím poperte.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: Swift, posloucháte Radio Hana a zatímco vy si užíváte náš nejlepší hudební výběr, my jsme pro vás dali dohromady přehled výsledků komunálních voleb v našem regionu. Tak pojďme na to.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po zprávách si dáme samozřejmě dál ten nejlepší hudební výběr a švédské duo Roxette.

0: tak si užívejte dál dopoledne s námi. Rádio Hana je 9.55.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrálo hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0, 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla. V zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba také 8 křesel. Dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škurek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů ze 4 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Děkuji. Že jste s námi.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v neděli.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přehánky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přehánek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
0: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem. Tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Hana
1: a Jukebox.
2: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

Švédské duo Roxette, nedělní pohodové dopoledne na rádiu Hana. Někteří z vás se už dali do úklidu, jiní zahájili vaření nedělního oběda a posluchačka Jana Krčmářová, ta dneska vyrazí na feratu v Bělé pod Praděnem. Jmenuje se Kalafatečova Plotna a kdo má rád tento styl sportu a zábavy, tak Janička vřele doporučuje. Vyvapení ale ovšem musíme mít vlastní, půjčovna tady totiž není. Tak děkujeme Jano moc za tip a pokud i vy pro nás máte tipy, kam o víkendu vyrazit, rozhodně nám je napište na náš Facebook do komentářů. Teď už ale dál nejlepší hudební výběr Imagine Dragons anebo kapela Krištof právě teď.

0: písničky na přání,
1: novinky Rádia Hana,
0: vzkaz přímo do studia,
1: to je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Mellory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
3: Objevte Mellory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Mellory.cz.
0: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days je do 18. října.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Jukebox. Právě teď vám hrajeme na přání.
2: Dobrý den, mé jméno je Tomáš Werner. Dneska vybírám vám Vanastovi věci slečna Anna je za vodou. Bude to pro vás do studia a pro všechny posluchače Rádia Hana.

0: kam vyrazit.
1: Krásnou neděli a hlavně i podzim. Ten nám ukazuje svou nejkrásnější tvář, tak pojďme vyrazit ven. Tady jsou tipy na akce, které dnes ještě stíháte. Přímo v Olomouci do podvečera vrcholí podzimní výstava Flora Horti Komplex. A po celém městě obdivujeme rozkvetlé památky. Na Poděbradech běží chutný smažákovej víkend a od 14 hodin startuje podzimní drakiáda v Holici. Drakiády jsou také v Leštině, ve Věrovanech a nebo v Mohelnici. Na Sovinci běží hradní dobrodružství a Milotice nad Bečvou nás od 14 hodin zvou na hodový zápas svobodní versus ženatí. A co večerní divadlo? V 17 hodin můžeme v Úsově na pohádku Květuška a Ježibaba a od 19 hodin nás v olomoucké tramtárii čeká hit Vše o mužích. Tak si užijte krásnou neděli, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce zavináč radiohana.cz.
2: Radio Hana.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Jukebox na rádiu Hana, který trvá až do oběda, to znamená do 12 hodin. A jak dlouho trvalo sčítání hlasů komunálních voleb? No tak to si povíme ve zprávách právě teď.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Potom nám zaspívá Ava Max. Dáme taky Modern Talking. A nebo kapelu Činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. Rádio Hana je 10.57.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
6: Kroměříž aktuálně.
5: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
1: Sport.
5: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
1: Počasí.
0: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo zmrazovač.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
0: Pozor na třicítky, ty máme na Svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
6: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Fina Sky Song každý ráno a my každý víkend zjišťujeme, co podnikáte na našem Facebooku, na Rádiu Haná nám píšete, co dneska děláte a paní Petra Ošlejšková se nám pochlupila, že jako babička dvou vnoučat si s rodinou zamilovala úžasné místo v Lázních Skalka u Prostějova, které se jmenuje Prostě Statek. Takže děkujeme moc za parádní inspiraci na výlet a rozhodně tam zkusíme vyrazit taky. Takže ať už objevujete kouzelná místa v našem kraji nebo odpočíváte doma, Rádio Haná vám k tomu servíruje ten nejlepší hudební výběr. Před námi jsou OMD, ale teď už Atomic Kitten.

0: čas přímo do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
6: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Tohle je Rádio Hana.

Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

Na Rádiu Hana vzpomínáme na 90. a na našem Facebooku řešíme, co dneska podnikáte. Přátelé z Běleckého mlýna nám poslali jasnou zprávu. Dnes žijí legendární Velkou Pardubickou. Pokud u televizních obrazovek anebo přímo na závodišti také držíte palce svým favoritům a napjatě sledujete každý skok, přejeme vám pevné nervy a pořádnou dávku závodní atmosféry. A na Rádiu Hana pokračuje pořádná dávka toho nejlepšího hudebního výběru. Před námi jsou Lost Frequencies, ale teď už

0: užíváme ten nejlepší hudební výběr a samozřejmě pokračujeme dál. Čekají nás Shakespeare's Sister, také One Republic, ale teď už se pojďme podívat na další tipy.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Dokážete svůj mobil úplně vypnout? Nejen vypnout displej a zamknout ho, ale skutečně vypnout. A třeba ten telefon hodinu nechat být. Nebo možná dvě hodiny, celý den, třeba dokonce celý víkend bez telefonu. Dali byste to? Čas od času nám to podle psychologů může prospět. Zmizí vibrace, notifikace, neustálé vyrušování i nekonečné brouzdání po sociálních sítích. A my se lépe soustředíme na své nejbližší, na partnera, děti, práci, na své koníčky, nebo jednoduše sami na sebe. Zkuste to třeba právě dnes. 60 minut úplně bez founu. A postupně ten čas bez mobilu můžete i prodlužovat. Uvidíte, co to s vámi udělá. Vypněte telefon, sociální sítě i notifikace a zapněte život.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli. Rádio Hana.

0: Good Night a taky poslední písnička v našem dopoledním Juboxu. Děkujeme všem za vzkazy a za odměnu. Posíláme na rádiu Hana dál jen ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Čeká nás Niall Horan. K obědu vám pošleme i Anuka.
2: Znám tě už tolik let, jak jsi mi převrátil v noci svět.
0: A po 12. nebudou chybět ani Crowded House. Teď už ale pojďme na zprávy. V Olomouci nás čeká velká tramvajová výluka. Radio Hana je 11.56. Díky, že jste s námi.
3: Bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
3: Sport.
4: Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím.
3: Počasí.
0: Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Doprava.
0: Řidiči v Olomouci, pozor na nehodu, tu nám hlásíte v ulici Hraniční. Jsou tu v sobě 2 osobní auta. S opatrností by mělo být místo průjezdné. A na víkendových cestách zpomalíme i kvůli policii. Jednu nám hlásíte ve Valašském Meziříčí v ulici Hulince. Další policejní hlídka na vás číhá mezi obcemi Bezměrov a Postoupky, kousek od Kroměříže.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
3: Víkend společně.
8: Rádio.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Je tu neděle s datem 11. října a my jsme moc rádi, že si ji užíváte s námi. Zatímco vy nerušeně posloucháte, my zjišťujeme, čím je dnešní neděle významná a možná vás i překvapí, že 11. říjen má v historii velice důležité místo. Podrobnosti už za malou chvíli. Do té doby posíláme další dávku skvělé muziky. Přejeme neděli na jedničku.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na Rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top. Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
4: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
0: Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
9: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
1: Radio Haná.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily DeChanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song

0: že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Bude 13 hodin.
3: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
4: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zepiko. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatelé Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
5: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
6: Počasí.
7: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa. Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Doprava.
7: Olomouci, počítejte s uzavírkou na ulici Na Bystřičce a to už od křižovatky s ulicí Jeremenkova. Omezení potrvá do 24. listopadu. A neprojedeme v Kroměříži ulicí Havlíčkovou. Tady opravují potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu nebo naopak. Uzavírka platí až do 13. listopadu. Buďte na cestách v klidu, cíl vám rozhodně neuteče.
6: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Víkend společně.
10: Rádio.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Krásný víkend všem, máme neděli a ta by se měla nést ve znamení odpočinku a relaxu. Každý samozřejmě vypneme jinak. Někdo nejvíce zrelaxuje venku na zahradě, jiní si jdou zacvičit a někteří si pustí film nebo zajdou do kina. A co aktuálně frčí v našich českých kinech, pro vás zjistíme už za malý moment. Tak užívejte dál pohodovou neděli s námi.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš házet před lidma. Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mistře.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se boiler, nevadí, Pat a Maxi opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Kvíni v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
2: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy. Povolební vyjednávání v Prostějově slibují velký boj. Lídrině vítězného hnutí na rovinu Jana Jílková očekává extrémně složité diskuze. I přes volební vítězství totiž hrozí, že hnutí skončí v opozici, protože ostatní strany nevylučují vznik koalice bez nich. Druhé hnutí ANO v čele s Františkem Jurou už jakoukoliv spolupráci s vítězem odmítlo a ve hře tak zůstává i pokračování dosavadní vlády ANO, ODS a hnutí PVčko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm.
0: Sport.
2: Medailový úspěch Mladé naděje ze Zábřehu. Johana Brzobohatá si na mistrovství republiky v silniční časovce dvojic vysloužila titul národní vicemistryně. I když závodí za cyklistický klub z Prostějova, pořád je maximálně hrdá na místo, odkud pochází. Mladší žákyně Johana Brzobohatá proslavuje rodný Zábřeh při každé možné příležitosti a daří se jí to vskutku náramně. Gratulujeme.
0: Rádio Haná. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přeháňky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přeháněk a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Zdravíme na víkendové cesty. Pokud dneska také vyrážíte na podzimní flóru, vyražte rozhodně s předstihem. V centru Olomouce může být kvůli vysoké návštěvnosti velký provoz a hlavně můžete narazit na problém při hledání místa na zaparkování. Tak ať vše krásně stíháte. A pozor také na dlouhodobé omezení na trase Hněvotín-Bystročice nebo na Prostějovsku na silnici Vranovice-Vrbátky. Objížďky jsou ale vždy krásně značené. S námi víte, jak se jezdí tady.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Víkend společně.
7: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr. Easy.

0: Víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Krásnou neděli všem, ať už nás posloucháte kdekoliv v našem regionu. Moc dobře víme, že v regionech si to žije vlastními příběhy a zajímavostmi. A výběr toho nejzajímavějšího, co hýbá místním životem a co stojí za vaši pozornost, přinášíme už za chvíli. Regionální weby aktuálně řeší vznik nové koalice v Šumperku, odmítnutí rozšíření těžby štěrkopísku v majetínském referendu a medailový úspěch zábřežské sportovní naděje Johany Brzopohaté. Podrobnosti jsou tu do půl hodinky, tak držte vlny, ať s námi můžete být vždy v obraze.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Hana každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
1: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
0: Radio Hana CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k
9: 30.9. Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
10: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: o čem se píše?
1: Zdravíme všechny posluchače, pojďme se společně podívat na to, co zajímavého a nového se právě teď objevilo na regionálních webech. V Šumperku je po komunálních volbách všechno jinak. Rýsuje se tam totiž nová koalice, ve které se spojily nezávislé volby Lidovci a Hnutí Stan. Takže město čeká velká změna ve vedení. Více informací přináší šumperský deník CZ. Horké novinky hlásí také Majetín na Olomoucku. Tamní obyvatelé se v

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
5: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
6: Kroměříž aktuálně.
5: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
2: Sport.
5: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
2: Počasí.
7: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
8: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
7: Pozor na třicítky, ty máme na Svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
9: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Posloucháte vaše oblíbené rádio a doufáme, že si u toho užíváte neděli naplno. Ať už naplno odpočíváte, naplno sportujete nebo naplno výletujete. A pokud si nevíte rady s tím, co dneska podniknout, žádný problém. Naše rádio vám už za chvíli přinese inspiraci, kam vyrazit za odpočinkem a novými zážitky. Tak si užívejte dál neděli s námi.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
2: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební.

0: Rádio Hana. Kam vyrazit?
1: Krásnou neděli a hlavně i podzim. Ten nám ukazuje svou nejkrásnější tvář, tak pojďme vyrazit ven. Tady jsou tipy na akce, které dnes ještě stíháte. Přímo v Olomouci do podvečera vrcholí podzimní výstava Flora Hortikomplex. A po celém městě obdivujeme rozkvetlé památky. Na Poděbradech běží chutný smažákovej víkend a od 14 hodin startuje podzimní drakiáda v Holici. Drakiády jsou také v Leštině, ve Věrovanech a nebo v Mohelnici. Na Sovinci běží hradní dobrodružství a Milotice nad Bečvou nás od 14 hodin zvou na hodový zápas Svobodní versus Ženatí. A co večerní divadlo? V 17 hodin můžeme v Úsově na pohádku Květuška a Ježibaba a od 19 hodin nás v olomoucké Tramtárii čeká hit Vše o mužích. Tak si užijte krásnou neděli, ať už vyrazíte kamkoliv.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači, jaký vůbec znám. Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Bude 16 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů.
1: Sport.
3: Šance, liga je zpět. Po reprezentační pauze je dnes na programu 10. kolo a Sigma vyráží do Teplic. Sigma je před tímto kolem v tabulce šance ligy na 4. místě. Hanáky čeká 6. výjezd v tomto ročníku a prozatím mají na hřištích soupeřů pozitivní bilanci. Vyhráli 3 z 5 zápasů, naposledy zvítězili 3-2 na hřišti Viktorie Plzeň. Tak držíme palce, ať se zadaří i proti Teplicím.
1: Časí.
2: Ani dnes se to neobejde bez deště. Později odpoledne a večer budou ale přehánky a místy oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty se budou dnes pohybovat mezi 10 a 15 stupni Celsia. Zítra naměříme podobné teploty a pršet by už nemělo. Čekáme totiž převážně polojasno. Bio máme dnes i zítra na jedničce.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
2: Na cestách pozor, na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabenského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumvaldem. Tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Víkend společně.
7: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Haná.
1: Neděle je zaručeně nejlepší s naším rádiem. Díky, že posloucháte. A protože moc dobře víme, že chytré vychytávky a praktické rady do života se hodí v každém ročním období, obzvlášť když si chcete ušetřit čas a zpříjemnit si den, tak další várku užitečných tipů vám přineseme už za malou chvíli. Držte dál naše vlny.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Co je teď maximálně trendy? Jestli plánujete zimní útěk za exotikou, tak zapomeňte na přeplněné pláže a nahoďte japonský životní styl. Ano, Japonsko aktuálně ovládá žebříčky nejlepších destinací světa. Dostane vás naprostou dokonalostí. Tak je jasné, že vlaky tam opravdu jezdí na sekundu přesně a mají dokonce otočné sedačky, takže už žádné hádky, kdo pojede v protisměru. A to nejlepší. Díky příznivému kurzu vás tam večeře vyjde levněji než kafíčko v evropském letovisku. Japonsko je prostě nový hit, tak už balte kufry.
0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne. Jsme Rádio Haná.

0: Naše chirurgové operují přesněji. Poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku?
1: O hudbě víme téměř vše.
0: Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
0: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
4: Sledujeme pro vás, co se děje, jsou tu aktuální informace. Uplynulé volby byly v nejedné obci v našem regionu příležitostí k hlasování v místních referendech. Podívali jsme se na Olomoucko a Bruntálsko, kde se v našem regionu hlasovalo třeba o větrných elektrárnách nebo těžbě. Obyvatelé Majetína na Olomoucku v referendu odmítli rozšíření těžby štěrkopísku firmou Zebeco. Výsledek hlasování je platný a závazný. Těžařům k přesvědčení lidí nepomohla ani nabízená finanční vyrovnání. Na Bruntálsku lidé v závazném referendu odmítli stavbu větrného parku. Proti projektu hlasovalo přes 76% voličů a obec tak nemá poskytnout součinnost ke stavbě větrníků v okolí. Stavbu větrných elektráren závazně odmítli v referendu také obyvatelé Horního Benešova na Bruntálsku. Proti větrníkům se vyslovilo 67% účastníků, což splnilo zákonné podmínky. Lidé v Horním Benešově se hlasováním vyjádřili i proti stavbě splyňovací jednotky odpadů. V tomto případě však lidové hlasování není závazné, protože hlasovala jen necelá čtvrtina ze zapsaných voličů. Lidové hlasování měli během komunálek také obyvatele Starých Heřminov na Bruntálsku a šlo o možnost stavby větrných elektráren v okolí. I zde se lidé většinově vyjádřili, že větrníky na svém území nechtějí.
5: Sport. Mora po prohraném pátečním utkání v Litvínově zabojuje o body v druhém venkovním utkání v řadě. Dnes čeká olomoucké hokejisty výjezd na led Hradce Králové, kde domácí nebodovali pouze v jednom ze čtyř utkání. Utkání začíná v 17 hodin.
6: Počasí.
3: Dneska čekáme polojasno až oblačno, ojediněle se může přehnat krátká přeháňka. Teploty vyšplhají maximálně na 15 stupňů Celsia. Podobně budeme měřit i zítra, užijeme si ale už i více sluníčka. A jak se daří houbám? Vyplatí se vyrazit do lesa. Podle meteorologů je pravděpodobnost růstu hub v našem regionu nízká. Takže košíky nechte dneska raději doma.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
6: Doprava.
3: Počítejte s uzavírkou na ulici Na Bystřičce a to už od křižovatky s ulicí Jeremenkova. Omezení potrvá do 24. listopadu. A neprojedeme v Kroměříži ulicí Havlíčkovou. Tady opravují potrubí vodovodu. Kvůli práci se řidiči nedostanou z Havlíčkovy ulice na Albertovu nebo naopak. Uzavírka platí až do 13. listopadu. Buďte na cestách v klidu, síl vám rozhodně neuteče.
6: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
6: Víkend společně.
1: Rádio.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme neděli na jedničku.
2: Je tu neděle s datem 11. října a my jsme moc rádi, že si ji užíváte s námi. Zatímco vy nerušeně posloucháte, my zjišťujeme, čím je dnešní neděle významná a možná vás i překvapí, že 11. říjen má v historii velice důležité místo. Podrobnosti už za malou chvíli. Do té doby posíláme další dávku skvělé muziky. Přejeme neděli na jedničku.
3: Nehádejte se doma, jestli vyrazíte na túru nebo do sauny. Na Dolní Moravě vyřešili obojí naraz. V novém Melory Aqua and Spa najdete největší wellness na českých horách. 7 saun, parní lázně a pro odvážné 3 tobogány i obřího vodního mamuta. Od pondělí 12. do pátku 16. října rozdáváme na rádiu Haná každé ráno po 8. hodině volné vstupy na rodinnou jízdu i neomezenou romantiku pro dva. Naše ráno je top! Poslouchejte a nechte se rozmazlovat. Nápověda k soutěži a víc info na www.melory.cz.
4: Objevte Melory Aqua and Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
11: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50 slaví herečka Emily DeChanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song

0: Andrejové.
1: Gratulujeme k svátku.
0: Všechno nejlepší.
2: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: rána. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio. Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Rekonstrukci tramvajové tratě plánuje Olomouc, a to tratě do Neředína. Město nyní hledá projektanta obnovy úseku v Litovelské ulici a na Třídě míru. Práce pak mají později začít za železničním přejezdem u stanice Nádraží město, informuje server z dopravy. Povolební vyjednávání v Prostějově slibují velký boj. Lídrině vítězného hnutí na rovinu Jana Jílková očekává extrémně složité diskuze. I přes volební vítězství totiž hrozí, že hnutí skončí v opozici, protože ostatní strany nevylučují vznik koalice bez nich. Druhé hnutí ANO v čele s Františkem Jurou už jakoukoliv spolupráci s vítězem odmítlo a ve hře tak zůstává i pokračování dosavadní vlády ANO, ODS a hnutí PVčko.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Modernizuje se základní umělecká škola v Blansku. Má nové zázemí na Kolárově ulici za 50 milionů korun. Do školy investoval Jihomoravský kraj. Vznikl tu moderní multifunkční sál pro 140 diváků s posuvným hledištěm.
0: Sport.
2: Medailový úspěch Mladé naděje ze Zábřehu. Johana Brzobohatá si na mistrovství republiky v silniční časovce dvojic vysloužila titul národní vicemistryně. I když závodí za cyklistický klub z Prostějova, pořád je maximálně hrdá na místo, odkud pochází. Mladší žákyně Johana Brzobohatá proslavuje rodný Zábřeh při každé možné příležitosti a daří se jí to vskutku náramně. Gratulujeme.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v neděli.
0: Počasí.
3: Dnes čekejte proměnlivou oblačnost a výjimečně se vyskytnou i přehánky, hlavně tedy na horách. Večer očekáváme ustávání přehánek a také ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty budou mezi 12 až 16 stupni, což je daleko od dnešního teplotního rekordu. V roce 2023 jsme totiž 11. října naměřili lehce přes 25 stupňů Celsia. Zítra rekordy taky trhat nebudem, čekáme polojasno až oblačno a maximálně 14 stupňů Celsia.
0: Doprava.
3: Na cestách pozor na policejní hlídky i na stacionární radary. Ty hlídají povolenou rychlost v Olomouci a okolí. Ve Chválkovicích na Švabinského, v Chomoutově na Dalimilově, v Holici na Přerovské a v Neředíně na Okružní. Pozor si musíme dát také mezi Uničovem a Šumbaldem. Tady měří v Nové Dědině. Nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
1: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
1: Nedělní podvečer a vaše oblíbené rádio. Díky, že si užíváte víkend s námi. Před námi jsou samozřejmě dál ty nejlepší hity, ale hlavně podíváme se na jednu šťastnou událost. V našem regionu přibyla nová cena tálie. Kdo ji získal a za co, pro vás zjistil kolega Lukáš. Tak držte vlny, už za chvíli se na to posvítíme.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Ve vysílání vítáme naši kamarádku, zpěvačku, herečku, jeden z hlasů našich rádií a hlavně čerstvou držitelku ceny Thálie, Natálii Tichánkovou. Naty, ahoj.
2: Ahoj Luky, ahoj posluchači, zdravím.
1: Natálie Tichánková, držitelka ceny Thálie, jak to zní?
2: Jako sen to zní, ale sen, který se stal realitou teď už, i když mi pořád nejde tomu uvěřit.
1: Thálii si získala za hlavní roli v muzikálu Evita v Moravském divadle Olomouc. Jak ses k Evitě dostala?
2: Oslovil mě umělecký šéf Jirka Přibyl. Řekl, že si myslí, že by se na to mohla hodit, a tak jsem se k tomu dostala.
1: Pojďme si udělat takový malý audit. Čím jsi přesně za roli Evity zasloužila cenu Thálie? Co tam děláš tak výjimečného, nebo čím jsi ohromila odborníky a diváky?
2: To mám posoudit já, to
1: ano,
2: je hrozně
1: ano,
2: těžké.
1: Přesně,
2: to,
1: přesně.
2: Já nechci takhle dělat, já to netuším. Já strašně nerada mluvím o sobě a nerada se hodnotím.
1: Ne, proto jsem ti tuhle otázku položil. V čem si myslíš, že Evita je pro tebe tak důležitá a ty tak důležitá pro Evitu?
2: Opravdu těžko říct, možná tím, že jsem ji uchopila ryze po svém. Neviděla jsem ani jeden záznam, ani film, nic. Je to prostě čistě moje Evita a možná jsem ji udělala trošku víc ličtější a křehčejší, než je třeba pro lidi známo.
1: A závěrem poprosím rychlou odpověď. Když jsme si spolu volali po slavnostním gala večeru, řekl jsem ti, že to nejlepší je teprve před tebou. Tak co je před tebou? Na čem dál pracuješ?
2: 13. listopadu budeme křtít naše vinylové album s klukama tady u nás v Jestibet klubu s kapelou, jinak spoustu dalších krásných mojich muzikálových a činoherních představení.
1: Slavíme úspěch, který dělá radost Olomouci i celé Moravě. Herečka Moravského divadla Olomouc Natálie Tichánková získala cenu Thálie za hlavní roli v muzikálu Evita. Děkujeme, že jsi s námi a potkáme se v Moravském divadle. Naslyšenou.
2: Děkuji moc za vyslechnutí a za rozhovor a přeji krásný den posluchačům.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
1: Rádio Hana.
0: Vaše věrné rádio. Zprávy Rádia Hana.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Bítov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech.
0: Sport.
2: Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: Počasí.
4: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo rozmrazovač.
0: Doprava.
4: Olomouci, pozor na třicítky. Ty máme na Svornosti na ulici Krapkova a Kmochova. Často to tady kontrolují strážníci s radarem, tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. A dlouhodobé omezení teď hlásí Dluhonice u Přerova. Týká se to průtahu v délce asi půl kilometru. Kvůli rekonstrukci je tady od 20. listopadu uzavřený úsek od začátku obce ve směru od Předmostí až ke křižovatce ulic Náves a u Rozvodny. Objízdná trasa vede přes Rokytnici, tak s tím počítejte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme neděli na jedničku.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Rádio Haná.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Krásnou neděli všem, ať už nás posloucháte kdekoliv v našem regionu. Moc dobře víme, že v regionech si to žije vlastními příběhy a zajímavostmi. A výběr toho nejzajímavějšího, co hýbá místním životem a co stojí za vaši pozornost, přinášíme už za chvíli. Regionální weby aktuálně řeší vznik nové koalice v Šumperku, odmítnutí rozšíření těžby štěrkopísku v majetínském referendu a medailový úspěch zápřišské sportovní naděje Johany Brzo Bohaté. Podrobnosti jsou tu do půl hodinky, tak držte vlny, ať s námi můžete být vždy v obraze.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: o čem se píše?
1: Zdravíme všechny posluchače, pojďme se společně podívat na to, co zajímavého a nového se právě teď objevilo na regionálních webech. V Šumperku je po komunálních volbách všechno jinak. Rýsuje se tam totiž nová koalice, ve které se spojily nezávislé volby Lidovci a Hnutí Stan. Takže město čeká velká změna ve vedení. Více informací přináší šumperský deník CZ. Horké novinky hlásí také Majetín na Olomoucku. Tamní obyvatelé se v právě skončeném místním referendu jasně a hlasitě postavili proti plánovanému rozšíření těžby štěrkopísku. Nepomohly ani lákavé nabídky slev na písek nebo finanční příspěvky pro obec. Podrobnosti rozebírá portál Report.cz. A do třetice zabrousíme do sportu, kde máme parádní zprávu pro celý region. Mladá talentovaná sportovkyně ze Zábřehu Johana Brzobohatá ukázala obrovskou sílu a na své konto se vybojovala skvělý a prestižní titul vícemistryně v silniční časovce dvojic. Celý příběh najdete na webu šumperskyrej.cz a my jedeme dál.
0: Víme, o čem se píše. Radio Hana.

0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
1: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Radio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Hana. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kdekdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně,
4: užitečně,
3: pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.

0: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
5: Přejeme večer.

0: milí páni, Jitřenka řídí kokrhání.
1: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Hana. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

0: Rádio Hana posiluju k životu, protože mi zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana posiluju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Posiluju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
4: Vaše věrné rádio. Rádio Hana.
5: Přejeme neděli na jedničku.

0: Rádio Hana.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Díky, že si užíváte neděli s naším rádiem a protože v kalendáři máme 11. října, je dnešní neděle plná historie. V roce 1414 Jan Hus odjíždí z Kostnice. 10 let potom v bitvě u Přibyslavy umírá husitský vojevůdce Jan Žižka. V roce 1968 odstartovala americká vesmírná loď Apollo 7 a v roce 1984 československý spisovatel Jaroslav Seifert získává Nobelovu cenu za literaturu. Kulatou 50. slaví herečka Emily Deschanel alias Kůstka ze seriálu Sběratelé kostí. A svátek má dneska Andrej, tak posíláme sváteční song.
0: Rádio Haná, kalendárium. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná.

0: Víte, že hudba, kterou posloucháme, ovlivňuje náš názor na svět? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bez hlavě do hlouby země.
1: Rádio Hana.

0: Studio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každý čtvrtek je v moravských kinech den premiér a novinky tohoto týdne za filmové experty našeho rádia představuje Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Honzo, co pro nás máš?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jednou českou novinkou, a to filmem Šipkaři. Máte 48 hodin na to, abyste si zachránili život. A jediný člověk, který vám může pomoct, je šipkařský génius, který před lidmi netrefí ani terč.
3: Přistalo! Šuměli na mě.
4: Ty máš házet před lidma. Máme 48 hodin.
2: Do toho hospody, kriminální podsvětí, černý humor a pořádná dávka absurdity. Šipkaři jsou nová československá komedie režiséra Jakuba Machaly, ve které se potkají spolu Tomáš Maštalír, Jakub Štáfek, Táňa Pauhoufová, Krištof Hárek nebo Ivan Franěk. Každý má svůj plán, každý něco skrývá a nikdo netuší, jak moc se všechno může pokazit. Takže Šipkaři už tento týden v kinech.
5: Já nejsem smát.
6: Rád bych vám představil budoucího mixe.
2: Připomeneme si také jedno velké jubileum, a to protože Pat a Mat slaví neuvěřitelných 50 let. Legendární dvojce českých kutilů se vrací na velké plátno a tentokrát zpátky na venkov. Čekají je rozbité spotřebiče, domácí experimenty, hlíva v kuchyni, lyžování v obyváku i spousta dalších problémů, které samozřejmě vyřeší po svém. No, nové dobrodružství Pata a Mata nabídne dávku laskavého humoru pro malé i velké diváky. A protože tihle dva se nikdy nevzdávají, můžete si být jistí, že všechno nakonec nějak dopadne.
7: Květinová stěna, kompostér, rozbil se bojler, nevadí, Pat a Mat si opět poradí.
2: Letos v létě uplynulo také 40 let od jedné výrazné hudební události, která se vrací na plátna kin. Na budapešském stadionu totiž před 80 tisíci fanoušků vystoupili Queen s Freddiem Mercurym v rámci svého posledního turné, na kterém se Freddy s kapelou vydal na pódia. Queen v Budapešti přináší jeden z nejslavnějších koncertů kapely znovu na velké plátno. Nově restaurovaný koncert ve 4K z původních filmových záběrů a s novým zvukovým mixem. Tak to jsou Queen v Budapešti.
1: Slovenská komedie Šipkaři, 50-leté jubileum Pata a Mata a stále ještě Queen v Budapešti ve 4K. Těmito filmy žijí moravská kina během tohoto 2. říjnového týdne a filmové pozvánky připravil Honza Tománek z kina Metropol Olomouc, náš filmový expert. Díky za to.
2: Díky, Lukáši, měj se krásně a hezký podzim.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Komunální volby jsou za námi a sčítání hlasů zabralo v těch letošních přibližně 17 hodin. Nejhbitější byla volební komise v Miskovicích na Kutnohorsku, která první výsledky odevzdala už za 28 minut od uzavření volebních místností. Naopak vůbec nejdéle se čekalo na data z jednoho z okrsků v Praze 5, odkud statistici převzali konečné výsledky až v neděli v 7 hodin ráno.
1: Kroměříž aktuálně.
0: Zaposilujeme si v Kroměříži pod širým nebem. V místní části Zlámanka vyroste během listopadu vedle současného sportoviště nové workoutové hřiště. Město chce obyvatelům nabídnout další prostor pro venkovní cvičení. Sucho na jihu Moravy odkrývá poklady. Klesající hladina Vranovské přehrady, která je o 10 metrů pod normálem, ukázala pozůstatky zatopené obce Býtov. Ze dna vystoupily základy domů obce zaplavené ve 30. letech. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko, rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
2: Počasí.
3: Pondělí přinese polojasno až oblačno a teploty do 15 stupňů Celsia. Podle meteorologů se můžou ojediněle vyskytnout přehánky. Nad 1100 metrů nad mořem i sněhové. A pozor, také v noci z pondělí na úterý čekáme velmi nízké teploty. Někde naměříme jen 1 stupeň nad nulou. Počítejte tedy s četnými přízemními mrazíky. A z toho důvodu můžeme po ránu bojovat i s námrazou na sklech. Tak si po létě už raději připravte škrabky nebo zmrazovač.
2: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Hná. Olomouc, Boskovice, Blansko.
2: Nejlepší hudební výběr.

Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes.

0: Posloucháte Rádio Hana.
1: Tak co tu vlastně děláš?
2: Přivez mě sem tvůj kámoš. A jsem za to rád. Šla bys co na drink? Počkám na tebe.

0: krásný.
1: Děkuju. Skvělý. Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zazpíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to
2: ne,
1: nějak.
2: Ne, to fakt nejde.
1: To víš.
2: Ne, čeku, prosím, to není sranda.
1: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzal žádnou na pódium.

0: Videl som ťa na YouTube, v tom klipu s tou holkou. Měl som z toho radosť, byl z toho zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho, El.
1: Ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.